Disco, urychlovač častic z dimenze disco. Disco Science, máme pár minút. Disco Science, tak odkud začít?

0: bych chtěl říct, co je moje teda největší životní přání. Já takhle čtu tu dobrodružnou literaturu, ale já bych se chtěl aspoň jednou do té Ameriky podívat, jak to tam vážně vypadá. No a chtěl bych taky říct, jak teďka přišel ten film Poklad na Stříbrném jezeře. Byl jsem na tom 3x a říkám, že bych to mohl vidět třeba 100x. Každý večer jednou.
1: Príjemné útorkové predpoludne vám prajem, milí FM priatelia, a dúfam, že sa tešíte na nasledujúce 4 hodiny vysielania Rádia FM, ktorými vás budem sprevádzať. Ešte raz dobrú zábavu s našou frekvenciou prajem a

0: Stockholmský syndrom.
1: Mít možnosť vybrať si život, vybrať si práci, vybrať si kariéru, vybrať si rodinu, vybrať si zarsne veľkú televízi, vybrať si myčky, auta, přehrávače, kompaktu a elektrický otvíráky na konzervu. Vybrať si jídlo bez cholesterolu, zdravotní pojištění, pravidelné splátky úroku z hypotéky, vybrat si první dům, vybrat si přátelé, vybrat si víkendový voz v barvě kufru, vybrat si sedat si soupravu na splátky v sítí po Jemerskou jen, vybrat si sám sebe a v neděli ráno žasnout, kdo to byl, kdo se ještě.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Tricky a Mitch Sanders v piesni Because I Don't Know. No a vy počúvate festivalové Rádio FM a my sme vám slúbili rozprávať sa o ďalšom blížiacom sa festivale, pretože sa práve takýmto podujatiam veľmi radi počas letnej sezóny venujeme.
1: Napokon sme festivalové Rádio FM, no a na prelome júla a augusta sa bude konať ďalší ročník festivalu Beseda a porozpráva nám o ňom riaditeľ festivalu Lukáš Nedomlel, ktorý je tu s nami. Pekný deň, ahoj.
2: Ahoj, ahoj, zdravím všechny posluchače, posluchačky.
1: No a na úvod nám teda povedz, že ako sa máš, ako sa máte, pretože my o festivale Beseda informujeme už roky, ešte si pamätáme aj besedu u Big Beatu, no tak povedz, že ako sa za tie roky festivalu darilo, alebo za ten čas, pre ktorý ty pracuješ pre festival?
2: Jo, tak já jsem součástí festivalu od roku 2018, kdy jsem se tam jako vystřídal v podstatě všechny produkční pozice od dolívání agregátu až teď po to, že to po Pavlovi Urečlagrovi přebírám v té pořadatelské a ředitelské roli. A festival je vlastně jako ve velmi dobré kondici i po všech těch veletočích kulturních a společenských, které se děly v posledních 5-6 letech, ať už jako covid, nebo v poslední době jako potom s tím spojený jako válka na Ukrajině, ekonomická jako krize, inflace, trošku nejasná grantová politika na ministerstvu kultury v Česku teď po posledních parlamentních volbách, ale overall celkově festivalu se daří docela dobře. Jsme vlastně už po tom covidu zase nějak jako stabilizovaní, máme jako pravidelnou návštěvnickou základnu, areál, který se postupně jako rozšiřuje. Mám hroznou radost z toho, že letos tam poprvé vlastně je dovedená pitná voda, nemusíme ji řešit externě. Mm-hmm. A příští rok by tam měla být dovedená i elektřina, takže už jako můžeme snižovat i tady tuhletu jako stopu naši ekologickou, která je spojená s tím, že vlastně jako doteď jsme jeli všechno komplet na agregáty, tak... Takže tak.
0: No super, super, to vyzerá zatiaľ veľmi fajn, tak si už načal aj také tie novinky. Čo ďalšie je také možno aj čo sa týka nejakých tých programových sekcií alebo celkovo toho, čo tam aj zažijeme, nie len takéhoto servisu a vybavenia, čo je také nové na festivale Beseda?
2: Co se týče jakoby programových položek, tak tam vlastně už jsme taky nějakou dobu jako usazení na třech scénách, hudebních i nehudebních. A těch položek je tam, ježiš, já teď nechci kecat, ale je to něco mezi 45 a 50 v těch dvou festivalových dnech. A vlastně i dramaturgicky už jsme nějakým způsobem teďka v zajetých kolejích, že se snažíme jako hledat, vyzobávat to nejzajímavější nový na československé hudební scéně a stejně taky v zahraničí.
0: Mm-hmm. Tak co jste vyzobali?
2: Letos si myslím, že jako nejvíc stojí za zmínku rapperka Lady Likes, kterou jsme objevili na festivalu Legges Who v Utrechtu loni v listopadu. A nebo postpunkový makeshift art bar z Belfastu, který, jestli se nepletu, tak v Česku budou mít premiéru u nás.
1: Mm-hmm. Takže sme už aj tak troška otvorili ten program, tak môžeme spomenúť viacero ďalších hudobných typov a máte tam zastúpených aj mnoho českých, ale aj slovenských hudobníkov, tak aj o tých si môžeme povedať.
2: Určite, určite, jakoby slovenská scéna je nám jako veľmi blízká i tím, jak sme umístení v podstate jako za kopcem už máme Slovensko, takže se snažíme reflektovat i tu slovenskou hudební scénu. Myslím si, že letos je tam, já nechci na nikoho zapomenout, ale je to 6, 7, možná 8 programových položek, které jsou ze Slovenska. A já se jako velmi těším na Fulcruma, který vlastně loni vydával novou desku. Hodně se těším i na koncert Teres Frecerové, která loni u nás vyhrála soutěž písničkářek a následně na to vlastně vydávala desku u Slunko Records, na které se podílel, mám pocit, že i Denis Bango a Duf Syný tam je tam na featu, takže tady z té desky mám jako velkou radost a jsem moc rád, že vlastně jako si dala to kolečko, že loni byla v soutěži písničkářek, vlastně loni jsme měli komplet dámské obsazení v tomhletom programu a letos je vlastně už plnohodnotnou součástí festivalového programu, no to z toho mám radost.
1: Takže aj Fulcrum, aj Teres Frecerová a ďalší hudobníci, ďalšie mená. No a vy okrem tej hudobnej zložky tam máte ešte také rôzne ďalšie body z prievodného programu. Napríklad aj podcast sa bude nahrávať, alebo naživo tam môžeme zažiť aj takéto hovorené slovo.
2: Jo, máme tam vlastne celý programový blok, ktorým říkáme Apollonova návšteva. Ten je vlastne čistě nehudební. A těch podcastů, který tam, nebo mluveného slova, nejenom podcastů, který tam budou moc návštěvníci si přijít poslechnout, tak je tam několik, je to jako přes Radio Wave, Český rozhlas Vltava, Art Café, potom vlastně podcast Voxpotu o umělé inteligenci, ještě filmový podcast Hodný, zlý a kritický, a ještě určitě jsem zase na něco zapomněl, takže určitě posluchači hudby si môžu prísť poslechnúť imluvené slovo.
0: Jasné, že môžu, a ešte by som pripomenula aj k tým slovenským ďalším hudobníkom, len mne tak len padol zrak na niektorých, ktorých určite poznáte aj z našich playlistov, tak spomeniem napríklad Daniela B. alebo Siu a tiež Miao Lau, ktorá naozaj teraz vydala nedávno album a má veľký úspech, skvelé koncerty, takže aj toto si môžete ísť pozrieť na festival Beseda.
1: No a vy prinášate ešte aj takú možnosť osvieženia na splave Veličky. Toto sa naozaj využíva? Je to súčasť programu?
2: Súčasť programu to letos úplne není. Loni tam vlastne měl akustický koncert Dominik Prok. Letos kvôli tomu extrémnímu suchu, ale úplne neočekávané. Jakože standardne sa u toho splavu lidi chodí koupat, osviežovať, ale za poslední měsíc v Tasově úplne nezapršelo, takže když sme byli na poslední oblíce, tak pokud se to nespraví s nějakým úhrnem srážek do festivalu, tak si myslím, že to letos na koupání bohužel nebude.
0: Tak budeme držať palce, aby to v každom prípade dopadlo dobre, či už sa bude dať kúpať, alebo sa budete kúpať vo vlastnom pote.
2: Ne, ve vedlejší vesnici Lipov je výborný koupaliště za lidové peníze, takže pokud se bude někdo chtít přesunout a trošku se osvěžit, tak možnosti tam jsou.
0: A Lukáš, ty keď si hovoril, že teda máte tu scénu slovenskú zastúpenú, že je vám blízka, tak je aj, cítite to na tom návštevníctve, že je to tak pol na pol?
2: Půl na půl to úplně není, primárně jakoby většinu návštěvníků tvoří lidi, podle mě Brno, Praha a potom jako okolí Jižní Morava, ale tu slovenštinu tam jako člověk v tom areálu nemůže přeslechnout, jako nedokážu úplně odhadovat nějak procentuálně, protože jsem to nezjišťoval napřesno, ale určitě jako značnou část toho našeho obecenstva tak tvoří i Slováci a Slovenky.
0: A možno po tomto rozhovore sa rozhodli aj ďalší. Ďakujeme ti, že si prišiel a porozprával si nám všetky novinky aj všetko to, čo nás čaká tento rok na festivale Beseda. Koná sa 31. júla a 1. augusta.
1: Áno, práve na tento termín vás teda pozývame do Tasova. Riaditeľ festivalu Lukáš Nedomlal tu bol u nás v Rádiu FM, aby porozprával o tom, ako bude vyzerať aktuálny ročník. Lukáš, ďakujeme ti.
2: No a ďakujem.
1: Keď už sme spomínali toho Fulcruma, tak si budeme aj hrať.
3: Festivalové rádio FM.